kvakovi. Kvakovi sa kabát náramne páčil. Obliekol si ho a radostne poskakoval. Ani jeden gombík neodpadol. Čľup, ich prišiel naozaj dobre.

vlaky rozhrňajú, vietor veje priamo k nám, vietor veje priamo k nám. Nad strechami

0: Filipe.
1: Jo.
0: Tak to je óda na můj mlýn, ale není to úplně ostrý, tak to třeba ostrou elektrickou kytaru. No, to taky není moc ostrý.
1: Hele, co třeba nože?
0: No.
1: Jo.
0: Filipe, bolí to?
1: Bolí.
0: A jsi dobrý?

Ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko.

0: si odborník. A kotil, ruky zlaté, ty máš.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.
3: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta